0: Perpetuum mobile, Eva Farná v relaxádě 1562 na 9. místě, novinka postupující z minulé hitparády. 8. minule 9. je písnička od italského projektu Milky, ale v úpravě 2026 David Guetta Remix Just the way you are uslyšíte už za chvilku. Předtím Demi Lovato, která vydala album It's Not That Deep, které patří mezi nejúspěšnější a kritiky nejuznávanější alba Demi Lovato. Nedávno vyšla taky deluxe verze s osminovými písničkami a mezi nimi je ta, kterou teď uslyšíte, prý energický, drzý, odvážný, koketní, sexy single Low Rise Jeans. Uslyšíte právě teď a ta písnička ukazuje schopnost vytvořit Demi Lovato song nejenom na velké festivaly, ale taky do menších klubů. Novinka na Relaxu.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jedna z novinek, která postupuje z minulé hitparády do této, se jmenuje Satisfy od Calvina Harrise a od irské zpěvačky Jazzy. Letos v červnu se Calvin Harris vrací na ostrov Ibiza na svoji už pátou sezónu této rezidence, která v letošním roce bude prý ještě větší než v těch předchozích. Pokud tam pojedete, tak bude mít celkem 27 termínů Calvin Harris. Mimo to dvakrát vyprodal koncert pro více než 100 000 lidí v Hampton Parku ve Skotsku a bude headlinovat, bude tím největším tahákem evropských festivalů jako Tomorrowland, Parklife, Creamfields, ale taky u nás se představí na festivalu Beats for Love. To je písnička, kterou slyšíte za chviličku, Satisfy, a předtím je tady mladičký zpěvák, britský popový zpěvák a skladatel, narozený v roce 2004, který se jmenuje Henry Moody. Proslavil se v roce 2022 4 roky zpátky různými singly a cover verzemi na TikToku, kde získal miliony sledujících. Tak teď je tady se svojí písničkou, u nás bude snad, doufám, bodovat s tímhletím songem Henry Moody, novinka na Radio Relax, novinka Relaxády. Miss you.
1: Novinka Relaxády.

0: Příjemná, svěží taneční relaxace. Calvin Harris, DJ Calvin Harris a zpěvačka Jazzy. Satisfy, 7. místo. Pojďme dál v relaxádě. Na 5. příčce, teď přeskočím 6. Na 5. příčce uslyšíte Madonu a o Madoně ještě dnes v relaxádě uslyšíte, protože ji tady máme rovnou dvakrát. Ze 7. na 5. místo poskočí rovnou o 2 příčky během týdne Madonna společně se Sabrinou Carpenter, kterou si pozvala na nové album, to vyjde 3. července letos a bude se jmenovat Confessions 2, které vyjde 3. července a bude to vlastně pokračování kultovního tanečního alba, kde si půjčila i písničky od skupiny ABBA, pokud si vzpomínáte rok 2005. Tehdy vyšlo album Madoně Confessions on a Dance Floor a byl tam song Hang Up, což byla původně ne Madonna, ale ABBA, pak tam byly taky hity Get Together, Sorry, tyhle ty všechny hrajeme Jump na rádiu Relax. A teď je tady nová deska, která vyjde letos v létě a bude tam i písnička Bring Your Love duet s mladičkou Sabrinou Carpenter. Ještě předtím je tady ale reperka Doja Cat a tip, který je speciální tip, ona to nazvala tu písničku Žárlivec, Jealous Type.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: to už jsme na stupních vítězů třetí místo. Ale ještě předtím, než půjdeme na stříbrnou pozici, tak je tady čtvrtá dnešní novinka a to je Robin Schulz společně se zpěvákem Barbzem. Pouhé dva týdny po svém úspěšném a fanoušky opěvovaném vystoupení na festivalu Coachella představuje německý hitmaker Robin Schulz, DJ, novou skladbu, která se jmenuje Better Times. Písnička přináší poselství, silné poselství o naději a vytrvalosti v těžkých chvílích, které možná prožíváte a které pohání neochvějná víra v to, že po každé bouři nakonec vyjde slunce.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: tak snad přijdou lepší časy, ale každopádně teď přichází rekapitulace novinek, protože tohle to byla čtvrtá novinka a my v každé hitparádě nabízíme čtyři nové písničky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Tohle to byla ta první dnes. Demi Lovato, Low Rise Jeans. Hlasovat do příští relaxády můžete pro písničku Miss You od Henry Moodyho. Madonna finišuje s vydáním desky a to znamená, že bombarduje rádia a vydavatelství a úplně všechny s novými písničkami. Dneska máme Madonu dvakrát v relaxádě. Tohle je novinka I Feel So Free, Peggy Go Energy Mix. A Better Times, Robina Schulze a Barbs doznělo před malou chviličkou. Takže pojďme na stříbrnou pozici.

0: Runway. A to jsou Lady Gaga a Doechii. 1. května letos vstoupil do kin velice očekávaný snímek Ďábel nosí Pradu 2. A v něm je tahleta písnička Runway. S touhletou písničkou pomáhal taky Bruno Mars, Andrew Watts a je to návrat. Takže pojďme se naladit zpátky o 20 let. Návrat Meryl Streep jako Mirandy a Anne Hathaway jako Andy do světa módy po dlouhých 20 letech. Runway.
1: Relaxáda.
2: Relaxáda.
1: Relax Radio.
3: Druhé místo. No matter what, you got.

ale v kabátku 2026 Just the way you are. O tenhle ten song se postaral v remixu David Guetta. Druhá z nominek, která postoupila do hitparády, je tahleta Satisfy. To je Calvin Harris a zpěvačka Jazzy. Minulá novinka, dnes 7. místo. O žádné

Chtěl jsem říct letitá, ale neřeknu to. Skvělá zpěvačka už spoustu let a k tomu mladinka, vycházející hvězda už vyšla, Sabrina Carpenter, mají společný duet Bring Your Love. Tahle ta písnička byla minule sedmá, dnes pátá. Čtvrtý je Slavíček. Udělal si hezký ráno a poskočil o dvě příčky během jednoho týdne. O dvě pozice si polepšil Fast Boy, dvojce, tahle ta dvojce z Berlína, Beautiful Life, třetí místo. A když se dají dvě holky dohromady, tak z toho může být hezký.

0: Pojďme tedy na první místo, tady je fenomén a rockstar generace Z a to je Zombr. Romantickou skladbu o frustraci z jednostranného vztahu doprovází i zajímavý filmově pojatý videoklip. Zombr je Shane Booth, který pochází z New Yorku a svoji kariéru odstartoval v improvizovaném domácím studiu. Ve svých písničkách tenhle ten zpěvák zachycuje intenzitu mladé lásky a emocionální hloubku, která rezonuje s publikem po celém světě. Rezonuje doslova do písmene, poprvé se do širšího povědomí zapsal už v loni. Pokud chcete slyšet jiné písničky než tu, kterou máme připravenou, Potential, tak další předchozí hit byl Back to Friends. Ale Potential je na prvním místě. Finále hitparády.
1: První

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

walking down 29th and Park.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. června. Dnešní seznam oslavenců je výjimečně velmi dlouhý. 1. června se narodili rockový kytarista Ron Wood z kapely

1.6.1968 se narodili hned dva slavní. Jason Donovan, herec a zpěvák, který si zaspíval i s Kylie Minogue, a český zpěvák Daniel Hůlka. V 74. na svět přišla zpěvačka jednoho z nejprodávanějších alb 90. let minulého století, Alanis Morissette. Pod názvy jmenujeme ještě alespoň moderátora a scénáristu Karla Šípa nebo zpěváka a frontmana kapely Krištof Richarda Krajča. Ten je ročník 1977. Z hvězd filmového plátna se první červnový den narodili například Marilyn Monroe a Morgan Freeman. Do americké unie přibyli tento den Kentucky v roce 1792 a Tennessee o 4 roky později. Psal se rok 1966, kdy zpěvák Bob Dylan vyvolal nadšení i nesouhlas diváků v londýnské Royal Albert Hall, když poprvé na svém turné použil elektrickou kytaru. Tento den se také píseň Simona a Garfunkla Mrs. Robinson dostala na vrchol britského žebříčku. To bylo v roce 1968. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 6 hodin a 2 minuty přesně teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí.
0: 14 stupňů a déšť, tak přesně do tohoto počasí jsme se dneska probudili na startu nového týdne. Jak to bude vypadat přes den? Meteorologové říkají, že bude polojasno až skoro jasno, tak to jsem zvědav teda. A odpolední teplota okolo 20 stupňů Celsia. Necháme se překvapit. Každopádně zahrádky dostali svoje určitě, od včerejška do dneška pookřáli. Na mnoha akcích, na kterých jsme byli, jsme zmokli, to se nedá nic dělat, to je zkrátka příroda a teď už zase do práce a společně s Relaxem Technotronic.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z dálnice z D5 máme upozornění z 28. kilometru ve směru na Plzeň u sjezdu na Bavorini. Dejte pozor, tady v tom místě se srazilo osobní s nákladním autem a ještě narazili do svodidel. Na místě už by měla být policie.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: S dopravou se teď zastavíme v Praze. Dejte pozor v ulici Mladých Běchovic, kde jsou dvě havarovaná auta, osobní a nákladní. Na dálnici D1, respektive tady je to přečíslovaný E55 do E65, je to zkrátka výjezd z Prahy směrem na Průhonice, tak ještě před sjezdem do Průhonic na silnici leží barel. Pozor, ať si nepoškodíte auto při výjezdu z Prahy směr Průhonice. A dopravní nehoda je u Anděla v ulici Jindřicha Plachty. Jsou dvě havarovaná osobní auta.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
2: Počasí. Časí.
0: Prší, prší, jen celé je a 14 stupňů Celsia aktuální teplota. Tak už je to poopravený, ty meteorologické předpovědi nám přišly asi dětský den, tak proto trošku jiný, takže velká oblačnost, zpočátku deštivo a chladno. Taková je dnešní předpověď, bude zataženo oblačnost občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat, ale to bude až odpoledne a odpolední maxima by mohly být okolo 22 stupňů Celsia. Takže pozor na přílivovou vlnu a jediná vlna, která nás teď zajímá, je naše relaxační a Emy Drobný vo vlnách.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D7 se stala dopravní nehoda. Je to 15. kilometr od Prahy ve směru na Slaný a na Louny. Pozor, pokud se blížíte k 15. kilometru, někde mezi Brandýskem a Knobízí, je havarované osobní auto s vozíkem a neprůjezdný je levý jízdní pruh. Na místo jede policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax se dozvíte už za chvilku. Egon zpívá o tom, že i dnešní den, i když má propršet, tak má být překrásný, protože pro těch horkých dnech přijde tahleta vláha určitě pro přírodu vhod. Dejte pozor na silnicích, protože je spousta kaluží, to je jasná věc, musí se jet opatrně, my hlásíme dopravu teď už od rána jednu za druhou, taky linka řidičů 606 736 736, ale tuhle tu linku proměníme i v soutěžní linku, protože dnes je Den dětí a my máme pro vás spoustu krásných cen.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění posíláme do Velemešle vsi, a to na příjezdu od Chomutova. Dejte pozor, protože tady je po havárii na boku autobus.
1: Relax Radio.
3: Žatec 94,8 FM.
1: 94,8 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nejprve D7, tady je dopravní nehoda na 15. kilometru ve směru na Louny. Dejte pozor, havarovalo osobní auto s vozíkem, na místo byla přivolaná policie a neprůjezdný levý jízdní pruh. A teď D5, už jsme hlásili dopravní nehodu ve směru na Plzeň na 28. kilometru, kde do sebe narazilo osobní s nákladním autem a narazili do svodidel. Další čerstvá dopravní nehoda je na D5, taky v tom samém směru na Plzeň, ale o kus blíž ke Královu dvoru u Počapel, 21,5 km ve směru na Plzeň D5, se stala dopravní nehoda, osobní auto narazilo do svodidel.
0: Králův dvůr 97,5 FM. 97,5 FM.

0: 7 hodin a 3 minuty přesně teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teď je ten dešť intenzivnější. Během odpoledne budou srážky od severozápadu už ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší odpolední teplota 22 stupňů Celsia, je to určitě na pláštěnku, tak se na to připravte. Buď to pláštěnku nebo deštník. No a my jsme taky připraveni na pořádnou dětskou party. Alex Party 90.

0: Nový měsíc začíná právě dnes, navíc 1. června je Den dětí. A kdo si hraje nezlobí, my se toho držíme, takže celý den už za chvilku začneme soutěžit, máme pro vás připravených spoustu krásných cen, budou připraveny soutěže a doufám, že si s námi zahrajete. Ale já se budu těšit i na zítřejší ráno, protože zítra ráno budeme mít hosta a kladenský režisér Zdeněk Kovář nám představí svůj nový celovečerní snímek, který se jmenuje Filman, a řeč bude nejenom o natáčení, ale taky o jeho budoucích velkých filmových snech.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

Tento týden třetí místo. Fastboy Beautiful Life. Druhé místo. Lady Gaga a dueti

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme na D5-ku, upozornění pro oba směry. Kritické místo v tuto chvíli na D5-ce je 21,5. kilometr. Nejprve jsme hlásili dopravní nehodu před 7 hodinou z D5-ky ve směru na Plzeň, 21,5. kilometr, kde osobní auto narazilo do svodidel a neprůjezdný je levý jízdní pruh. O kousek později před 7 hodinou se stala druhá dopravní nehoda v protisměru. To je 21,8 kilometrů, zhruba 300 metrů dál, ale vlastně na sebe vidí, se srazila dvě auta ve směru na Prahu, 21 a zhruba 0,5 kilometr, se je to srážka dvou osobních aut, neprůjezdný, rychlý, levý jízdní pruh. Takže pozor, pokud se blížíte k 21,5 kilometru, ať už jedete od Prahy nebo od Plzně, určitě zvolněte.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Dnes jeden dětí a my si hrajeme. Je tady první dnešní soutěž a to o rodinnou vstupenku do Zoo Plasy. A tuhleto rodinnou vstupenku může získat někdo z vás, kdo posloucháte právě teď a kdo nám do 8 hodiny odpovíte na moji otázku, které zvíře na zeměkouli má nejdelší krk. Které zvíře má nejdelší krk? Posílejte odpovědi do 8 hodiny na číslo 606 736 736 a vyhrajte. Teď je přesně 7 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes se bude pokračovat velká oblačnost, zpočátku deštivo, chladno, bude zataženo oblačnost občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne už by srážky od severozápadu měly ustávat a oblačnosti bude ubývat až na odpoledních 22 stupňů Celsia. Flowers, to jsou rostlinky, o kterých zpívá Miley Cyrus. Takové životní přirovnání, není to úplně o kopretinách, ale rostlinky dostaly vláhu, to jsme rádi, že si určitě trošku příroda oddechla a my jsme rádi, že máme tuhletu písničku. Za chvilku na relaxu.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní servis teď míří do Loun. Pozor, dejte na západě Loun, průmyslová zóna Louny Západ. Tady už by měla být na místě policie a vyšetřovat dopravní nehodu dvou osobních aut.
1: Relax Radio.
3: Louny 94,8 FM.
1: 94,8 FM.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. června. Dnešní seznam oslavenců je výjimečně velmi dlouhý. 1. června se narodili rockový kytarista Ron Wood z kapely Rolling Stones. Nebo Alan Wilder, člen skupiny Depeche Mode. 1.6.1968 se narodili hned dva slavní. Jason Donovan, herec a zpěvák, který si zaspíval i s Kylie Minogue, a český zpěvák Daniel Hůlka. V 74. na svět přišla zpěvačka jednoho z nejprodávanějších alb 90. let minulého století, Alanis Morissette. Od nás vyjmenujeme ještě alespoň moderátora a scénáristu Karla Šípa nebo zpěváka a frontmana kapely Krištof Richarda Krajča. Ten je ročník 1977. Z hvězd filmového plátna se první červnový den narodili například Marilyn Monroe a Morgan Freeman. Do americké unie přibyli tento den Kentucky v roce 1792 a Tennessee o 4 roky později. Psal se rok 1966, kdy zpěvák Bob Dylan vyvolal nadšení i nesouhlas diváků v londýnské Royal Albert Hall, když poprvé na svém turné použil elektrickou kytaru. Tento den se také píseň Simona a Garfunkla Mrs. Robinson dostala na vrchol britského žebříčku. To bylo v roce 1968.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Soutěžní otázka, které zvíře na zeměkouli v současné době má nejdelší krk? Odpovědi posílejte na 606 736 736 do 8 hodiny a soutěžíte o rodinnou vstupenku do Zoo Plasy. No a já se taky ptám, a to už je nesoutěžně na Facebooku Rádia Relax, jaké bylo vaše nejdětské přání a splnilo se, že nám Eva a dodala i fotku. Přála jsem si pejska a přání se mi splnilo, kloušku jsme si vzali z útulku a už je s námi krásných 8 let.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nejprve D6 a hned potom D5. Karlovarka, D6, příjezd do Prahy. Hned na příjezdu do Prahy je havárie osobního auta, které narazilo do svodidel na kraji Prahy. Druhá dopravní nehoda, vážnější, se stala u Loděnice na D5, respektive hned z D5, když sjedete k Loděnici a pojedete směr Lužec a Vysoký Újezd, tak tady v Karlovarské ulici, ulice Karlštejnská, se stala dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut, ale jedno auto je převrácené a na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému. Pozor, v ulici Karlštejnská nad Loděnicí.

0: minuty.
1: Vlaky od Kladna a Krlup ode dneška zkrátili trasu a hokejové zlato mají Finové.
2: Relax Radio.
1: Vlaky od Kladna a Krlup ode dneška končí už v Bubnech. Dál je nepustí rekonstrukce pražského Masarykova nádraží. Náhradní doprava není zavedena. Do centra metropole se dá z Bubnů nejlépe dostat metrem ze stanice Vltavská. Uzavřená část ulice ke stadionu v Kladně se od dnešního dne zkrátila. Neprůjezdný zůstává už jen úsek u zimního stadionu. Autobusová linka 614 mezi zastávkami Nemocnice a Vaničkova i tak jede odklonem. Zajíždí i k zastávce stadion Františka Kloze. Hotovo bude na konci června. Obyvatelé Rudné u Prahy se výrazně zlepšili v třídění odpadů. Množství směsi výrazně kleslo. Z dřívějších 1080 tun za rok na loňských 770. Město se tak dostalo pod potřebný zákonný limit. Náklady na likvidaci odpadů se proto snížily. V Česku letos přibylo 15 000 podnikatelů, nejvíc ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a vědeckých činnostech. Nejvíc podnikatelů naopak ubylo v zemědělství, lesnictví a ve vodním hospodářství.
2: Sport.
1: Hokejovými mistry světa jsou Finové. Ve finále porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Na třech předchozích šampionátech přitom skončili vždy ve čtvrtfinále. Pro domácí Švýcary jde o velké zklamání. Po včerejšku mají už 6. stříbro a 8 bronzových medailí. Na zlatou ale stále čekají.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes se oproti včerejšku ochladilo, denní maxima vystoupají jen na 19 až 22 stupňů. Déšť nebo přehánky čekáme ještě dopoledne, odpoledne mají ustávat. Ubývat bude i mraků. S Martinem Novákem z Českého hydrometeorologického ústavu se teď podíváme za rekordními červnovými teplotami.
4: Nejvyšší teplotou je 39 stupňů Celsia, což byla teplota naměřená v Řeži 19. června 2022. Nejnižší teplotou pak minus 8,3 stupně Celsia z Horské Kvildy z 1. června 1997.
1: V červnu byl v minulosti i takzvaný ledový den. Teplota tehdy vůbec nevystoupala nad nulu.
4: Byl zaznamenán 7. června 1962, kdy maximální teplota na Lysé hoře vystoupila jen na minus 0,7 stupně Celsia.
0: Jak zpívá Verona, za všechno prý může čas.

Tak to jsem zvědav, jestli máme teď spojení navázáno. Nemáme. Bohužel. Bohužel. No, soutěžíme a já myslel, že tam budeme mít vítěze na telefonu, tak to nevadí. Tak zase šanci má někdo jiný. Po písničce už, myslím, budeme mít vítěze dnešní ranní soutěže. Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Za všechno prý může čas. Dobře zpívat už za chvilku Verona, ale já nejprve vyspovídám posluchačku Adélu, které přeju hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Slavíš svůj den dnes?
1: Ne.
0: Ne? Ty nejsi dítě?
1: Nejsem už dítě.
0: Hele, já už spoustu let nejsem dítě, ale pořád mám pocit, že jsem dítě. Takže...
1: Ale mám dvě děti, takže slavím.
0: No výborně. A bude něco, nebo užili jste si toho víkendu, bylo spousta akcí?
1: Byli jsme na narozeninové oslavě u jednoho kamaráda 13 a bylo hezky, takže bazén zahrada.
0: No. Bylo hezky, no, dneska je to trošku jinak. Dneska je to trošku jinak. Ale zase, až si vyberete hezké počasí, tak můžete jít do Zoo Plasy, protože já mám pro tebe rodinnou vstupenku za to, že jsi napsala, které zvíře na světě má nejdelší krk, a to je...
1: Žirafa.
0: Žirafa má nejdelší krk. Kolik jsi naměřila?
1: Já jsem se dočetla, že může mít až 24 metrů.
0: 24 metrů? Tak to je sedmé patro. 2,4 metru je správně, nebo 2,5 metru taky může takhle být. A zajímavé je, že těch krčních obratlů není moc, že vlastně má úplně stejně žirafa jako člověk 7, akorát, že jsou větší, protože ten obratel může mít až 25 centimetrů. To já jenom dodám k té délce 25 metrů, kterou jsme tady prostřelili teďka. Takže tobě blahopřeju. Zastav se u nás v rádiu pro vstupenku do Zoo Plasy a vyberte si nějaké krásné počasí.
1: Děkuju
0: moc. Jo, měj se hezky, blahopřeju, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ráno na relaxu. Relax Radio.

Dnes, protože je den dětí a nejenom proto, že je den dětí, si budeme hrát. Máme pro vás připravených spoustu krásných cen. Jedna ranní soutěž skončila a druhá pokračuje o dvě vstupenky na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku. Tento čtvrtek už by mělo být lepší počasí, už se to vyprší. To potřebujeme, protože 4. června večer v podvečer od 19 hodin se můžete v Kladně těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Bumbendu Jiřího Dvořáka. A dvě vstupenky právě na tento čtvrtek mám teď ve hře pro vás připravený a na vás je, abyste mi správně odpověděli do 3/4, máme na to 20 minut na odpověď, do 3/4 na 9, jak se jmenovali dva zpěváci, křestní jména mi stačí, křestní jména těch zpěváků, jak se jmenovali dva zpěváci, kteří naspívali Můj čas, písničku, která se říká lidově Sanitka, s Hankou Zagorovou. Jak se tyhle ty dva zpěváci jmenovali? Napište do 3/4 na 9 na číslo 606 736 736 a vyhrajte dvě vstupenky.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala v Unhošti. Havarovala motorka, stalo se to na náměstí TG Masaryka. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, takže projíždějte Unhoští opatrně.
1: Relax Radio.
3: Kladno. 92,3 FM.
1: 92,3 FM.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Mezinárodní den dětí je dnes a my se ptáme na Facebooku Rádia Relax, jaké bylo vaše nejdětské přání a jestli pak se splnilo. Napsala nám posluchačka Jana, i když jsem byla pražské dítě, tak jsem sněla o koních. Sen se mi splnil díky jezdeckému oddílu v jedné vesničce a když bylo mé dceři 15, koupila jsem jí 7letého koníčka, kterého měla krásných 24 let a mám na to krásné vzpomínky. Pokud máte taky krásné vzpomínky na dětství, napište na Facebook Relax Radio.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Ještě nebylo 9 hodin a už tady máme druhého výherce dnešního rána. Takže já zdravím Jitku, která je, odkud je Jitka? Z Tuchlovic. Jitko, hezký den.
1: Hezký den vám přeju.
0: Hezký den a dobrou noc, ty máš ponoční.
1: Jasně, teďka jsem akorát dorazila z práce, SMS-ku jsem psala ne za jízdy, ale když jsem zastavila, tak jsem se napsala SMS-ku a povedlo se.
0: Ano, nejsi hasička, protože hasiči asi měli spoustu práce v noci. Ty jsi sestřička?
1: Jsem pečovatelka. Pečovatelka v domově pro seniory, ano.
0: A ještě můžeme říct, jaký je to speciální domov?
1: Je to speciální domov, je to domov Vlčí mák a jsou tam víceméně váleční veteráni.
0: A nejstaršímu je?
1: Nejstaršímu pánovi je 103 let.
0: 103 let. No, tak ještě než nám usneš, doufám, že nebudem během našeho povídání teďka, tak vyjmenuj dva pány, kteří zpívali s Hankou Zagorovou písničku Můj čas.
1: Tak, a byl to Standa a Petr.
0: Standa a Petr. Dali bychom dohromady i ta příjmení?
1: No jasně, Standa Hložek a Petr Kotval.
0: Výborně, výborně. No, ale stačilo mi jenom to Standa a Petr.
1: Jasně.
0: My si tu písničku zahrajeme teďka, dáme si úplně celou. Tobě blahopřeju, protože ty uslyšíš potom od Evy Kleinové, zřejmě pravděpodobně, a od Bumbendu Jiřího Dvořáka, protože získáváš 2 vstupenky na zahájení letní sezóny v Kladně v zahradě Kladenského zámku tento čtvrtek 4.

0: Od 9 hodin to budou písničky největší hity Hanky Zagorové. Blahopřeju, vydrž na telefonu a pak dobrou noc. Ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj.
2: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: 9.00 právě teď.
1: Nemocnice ve Slaném otevírá opravené operační sály a bazény se nemají napouštět z vodovodu. Hezké červnové dopoledne.
2: Relax Radio.
1: V nemocnici ve Slaném se dnes slavnostně otevírají zrekonstruované ortopedické a operační sály. Jsou v prvním patře budovy B. Pomohou hlavně obyvatelům Kladenska, Mělnicka a Lounska. Nové zázemí umožní rozšíření operační kapacity. Kladno dnes zahajuje sezonu let na letním koupališti Sletiště. Vstupné se nemění, zůstává stejné jako loni. Druhé kladenské koupaliště Bažantnice letos otevře 27. června. Premiér Babiš změny ve vládě nechystá. Případnou výměnu ministrů připustil až po ročním zhodnocení práce kabinetu. Vztahy v koalici označil za výborné. Předseda SPD Tomio Okamura ale podle ní oslovuje hlavně své voliče. Do Prahy jezdí ze zahraničních turistů nejčastěji Němci. Loni jich bylo kolem milionu. Hned za nimi jsou Američané. Následují Britové a Poláci. Výrazně vzrostl počet turistů z Izraele, Číny a Turecka. Bazény se nemají napouštět vodou z veřejného vodovodu. Důvody zná mluvčí pražských vodáren a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: Tak ty důvody jsou dva. Pokud se rozhodne více vašich sousedů napouštět bazén, tak může dojít k poklesu tlaku sítí. Pokud budete napouštět takzvaně narychlo, tak se můžou v těch tubkách uvolnit různé sedimenty a vy si do bazénu můžete dát nějaké zbytky železa nebo podobně.
1: Pokud se přesto rozhodneme bazén z vodovodu napustit, máme to udělat nejlépe v noci a takzvaně na půl kohoutku.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté porazili Kosovo 2-1. Předposlední přípravné utkání před mistrovstvím světa rozhodli trefy Tomáše Ladry a Adama Hloška. Další přátelák hrajeme v pátek proti Guatemale. Do samotného turnaje pak vstoupíme 12. června zápasem s Jižní Koreou.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Červen dnes začíná deštivějším počasím, popoledni mají srážky postupně ustávat, ubývat má i mraků. Teploty se ale dostanou nejvýš na 19 až 22 stupňů. Zítra už více slunce, k tomu se oteplí až na letních 25.
5: Tak start června vyšel hlavně zahrádkářům, no a dopoledne bude určitě stejně soutěžní jako ráno už za chvilku s Alešem. A nejenom s Alešem, ale také s Brianem Adamsem.
2: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte pondělní Radio Relax. Přiznám se, nikdy jsem se tím nějak netajil od té doby, co se tahle písnička objevila, že se mi Madonna se Sabrinou Carpenter fakt jako hodně líbí, ale ta jejich společná věc, která se jmenuje Bring Your Love, je samozřejmě navíc jako pecka v relaxádě, tedy hit parádě Relax Rádia, kde, před chvilinkou jsem se díval, se drží už druhý týden, co drží. Ona postupuje nahoru, z novinek vyšplhala až na 5. místo. Troufnu si tvrdit, že ve středu bude možná ještě o něco výš, ale to už záleží na vás. www.radio-relax.cz, tam je hlasování relaxády, tam to můžete všechno rozhodnout a já držím palce, protože za mě osobně tohle je jednička a určitě se tam tak během 2-3 týdnů 100% dostane.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Rokový bouřlivák Lama Dívčích srdcí, tak tohle to byl Bryan Adams, Cloud Number 9. Mimochodem, ale to asi víte, asi jste to zaregistrovali už od rána, máme pondělí za ten 1. června, i přesto, že děti musí do školy, tak stejně slaví svůj svátek, dneska máme Den dětí. A i dopoledne v podstatě my s vámi slavíme, to znamená, máme spoustu dárků, hlavně pro děti, to je jasný. A já tady s dovolením mám hned dva na tuhle hodinku a i vlastně na tu přes příští. Kouzelnická sada, velká magie, to je něco pro malé čaroděje, kterou můžete vyhrávat v téhleté hodině. Stačí k tomu strašně málo. Zapamatovat si naše číslo 606 736 736 a napsat tam, jaké je vaše největší přání. Takže ještě jednou 606 736 736. Ve hře je kouzelnická sada, velká magie. Já ještě rychle skočím vyfotit a dám ji na Facebook. A otázka jasná, jaké je vaše největší přání?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

děkuju, dneska máme pondělí 1. června a v podstatě tuhle hodinu pojedu na stejnou notečku, de facto celou. Slavíme dneska Den dětí a my jsme tomu tak lehce přizpůsobili vysílání, to znamená soutěžíme o kouzelnickou sadu, o rodinné vstupenky do zooparku zájezd a tak dále. Taky jsme soutěžili hned po ránu mezi 6. a 9. o rodinnou vstupenku do zoo Plasy, hrajeme i o zmrzku a taky o letní balíček Rádia Relax. To všechno tady pro vás máme, v téhleté hočce mám tady pro vás a už jsem to vyfotil i na Facebook, můžete se podívat, kouzelnickou sadu, která se jmenuje Velká magie od Pavla Kožíška. Stačí odpovědět na otázku, poslat odpověď na 606-736-736, i když ona to není žádná otázka, jaké je vaše největší přání, to asi tak jako člověk zhruba ví. Když se vám to povede, tak v téhleté hoďce, nebo takhle, soutěžit budeme v téhle hoďce, ale výherce dám na začátku té příští, ať to máme celých 60 minut. Je to na vás, máte prostě ještě čas. 606-736-736, těch odpovědí je tady už relativně dost a ty přání jsou docela zajímavý. Fakt je ten, že se tady v mnoha přáních objevuje samozřejmě zdraví, klasika, ale když do toho přidáte ještě nějaký jakože svoje, osobní, tak jako budu jedině rád.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pět minut po půl desáté se pojďme podívat na dálnice, jak nám to tam frčí, jestli tam nemáme nějaké větší dopravní problémy. Začal bych asi D1 na 204. kilometru. Žádná havárie, jenom v odstavném pruhu stojí porouchané vozidlo, ale bohužel je to náklaďák, takže lehce zasahuje do jízdního pruhu. Tak pokud jedete tímhle směrem, počítejte s tím, že se to může stát. To samé, v podstatě dneska je asi den nákladních vozidel, to samé čeká na D2 na 51. kilometru, to znamená, to je Brno Lanžhot. I tam můžete čekat drobné dopravní problémy, jinak nic většího nemáme. Kdyby náhodou někde něco, nezapomeňte, že máme dopravní linku.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

tající nebo dospívající mají velmi rádi, už jenom proto, že ona se zcela veřejně přiznává k tomu, že je strašně velkou obdivovatelkou Pokémonu, to znamená chodí lovit, a nejenom ona, i spoustu jiných dalších zpěváků a populárních osobností, který se k téhleté jako hobby nebo k tomuhle hobby, nechci říct přímo neřesti, protože toho máme doma taky mraky, tak kteří se k tomu hlásí. Takže možná tohleto všechno dohromady a je z toho velikánská popularita. Jedeme dál, nezapomeňte, že máte poslední čtvrt hodinku na to, abyste si zasoutěžili o kouzelnickou sadu v rámci dnešního Dne dětí. Najdete ji na Facebooku u nás, já jsem ji tam vyfotil, před chvíli jsem ji tam dal, a stačí k tomu napsat, jaké je vaše největší přání, a hned první vstup po 10. hodině. Určitě poslouchejte, někomu ji věnujeme.

0: Hned po zprávách, které ty budou za okamžik, budeme rozdávat velkou kouzelnickou sadu, tak si to nenechte ujít teď, ale slíbené zprávy.
1: Beroun vyzývá k šetření s vodou a daň z nemovitostí je splatná do dneška.
2: Relax Radio.
1: V Berouně se má šetřit s vodou, aktuální spotřeba je vysoká. Omezit se tak má rozsáhlé zalévání zahrad, napouštění bazénu nebo mytí aut. Jedině tak se dají udržet stabilní dodávky pro všechny obyvatele města. Voda z vodovodu slouží hlavně pro běžnou spotřebu domácností, vaření a hygienu. Rakovnický kulturní dům se letos neopraví. Důvody zná mluvčí města Kateřina Hradilová.
3: Město dostalo jedinou nabídku. Návrh ceny od stavební firmy byl značně vyšší než předpokládaná cena projektu, která byla stanovena na téměř 7 milionů korun. Rada města tady vyhlásí nové výběrové řízení a rekonstrukce se posune na léto 2027 tak, aby neovlivnila chod kulturního centra během hlavní sezóny.
1: Letos se tak opraví jen schodiště. Daň z nemovitosti se má zaplatit do dneška. Rozhodující přitom není, kdy platbu odešleme, ale datum jejího připsání na účet finančáku. Ten potřebné údaje poslal mailem, složenkou nebo do datové schránky. Pokud daně přesáhne 5 000, dá se uhradit ve dvou splátkách. Viktorie a Jakub, to jsou nejčastější jména nově narozených dětí v Česku. Viktorie po 13 letech sesadila z čela oblíbenosti Elišku. Jakub si první místo drží už 15 let. Na záda mu ale doslova dýchá Matyáš. Jakubů se totiž loni v Česku narodilo jen o 18 více než Matyášů. V Havlíčkově Brodě se stala kuriozní nehoda větroně. Pilot při přistávání zavadil o elektrické dráty, potom i o ukazatel u čerpací stanice, který začal hořet. 52-letý muž skončil v nemocnici.
2: Sport.
1: Norové mají první medaili z hokejového mistrovství světa. Kanadu včera porazili 3-2 v prodloužení a slaví zisk bronzu. Dodáme, že zlato vybojovali Finové, kteří ve finále přehráli Švýcary 1-0 v prodloužení.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí. Počasí.
1: S přehánkami nebo deště máme počítat do 12 hodin. Popolední má obojí ustávat, ubyde i mraků. Teploty ale oproti včerejšku výrazně nižší. Dostanou se jen na 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Logická otázka dneska musí přijít, já nevím, jestli už jste se o tom nebavili ráno, ty a oslavy Dne dětí, pamatuješ ještě?
6: Dne dětí pamatuju, byly to takové ty klasické posezení někde v cukrárně a potom, když jsem byl starší, tak jsme chodili do restaurace Lichého občerstvení, že to byl úplně vrchol gastronomie tehdy, takže to bylo opravdu to nejnej.
0: Je vidět, že každý to máme jinak a na vás čeká kouzelnická sada, už za chvilinku, za pár minut je tady spoustu SMSek, takže budeme vybírat. Ale je hudební nabídka do té hoďky příští, to znamená na čas mezi 10. a 11. Mimochodem Bon Jovi, který budou zpívat, tak prý se chystá o nich film. Moc se těším.
2: Relax Radio.
7: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
7: Relax Radio.

0: Na Relaxu právě teď Just Glenn, máme za 2,5 minuty 10:45 a co je podstatnější, je, že je pondělí a je 1. června. To znamená, je den dětí. Ne všude se věnujou jakoby škole úplně na 100%, někde to trošičku v úvozovkách flákají, anebo si dělají radost. Radost děláme i my, od rána soutěžíme, ráno jsme tady dali do zooparku Plasy rodinnou vstupenku. Teď pro vás mám kouzelnickou sadu a i ta má už svoji výherkyni. Halo, ptám se, kdo pak je na druhé straně?
1: Ahoj, tady Kamilo.
0: Zdravím, Kamilo. Možná by bylo dobrý říct, kam tě vlastně zdravím.
1: Teď zrovna Praha Zoo.
0: Do pražský zoo.
1: Kde je dětský den a děti soutěžejí o různé výhry.
0: Jasně, tak super. Mimochodem, u jakýho jste pavilonu? Jestli se můžu zeptat, jak jde poblíž třeba. Co bys nám nabídla?
1: Teď nějaká dětská, tadyhle ta část.
0: Jo, někde tam dole, že jo? Taková ta, jak tam se leze hodně nahoru. Je to ono, nebo ne? Jo, asi jo.
1: No, u toho spodního vstupu.
0: Nebudeme se trápit, hele. Tvoje největší přání, povídej.
1: No tak já jsem vždycky chtěla pejska.
0: A jak to dopadlo?
1: Pak, když jsem se vdala, tak 10 let jsem přemlouvala manžela, tak jsem dostala pejska menšího vzrůstu, bajvoko kolem těch 10 kilo. Takže to mám vypočítaný co rok, tak to kilo.
0: Jo, takhle. No. A co to bylo za rasu? Co to bylo za rasu? Vzpomeneš si, nebo to byla takový pouliční směs?
1: Pouliční směska. Teď už jsem upřesněla, že bych chtěla bernardína. Ježíšek mi přines plyšovýho bernardína.
0: Jaká byla velikost? Jedna k jedný, anebo byl to nějaký prostě menší?
1: Jenom malinké. No takže jako na živýho počítám, že budu muset tak přemlouvat ještě dalších třeba 20 let.
0: Důležité je, že se nakonec dostanete tam, kam si chtěla, to znamená třeba nějakého toho živýho bernardína. A nějaký tvoje dětský přání, vzpomeneš si na něj?
1: To jsem chtěla vždycky pejska.
0: Jo, ty jsi prostě pro pejska od dětských let až do současnosti, by se dalo říct.
1: Přesně tak.
0: Hele, nebudeme tě trápit, já slyším, že tam je docela slušný šrukot. Máš od nás kouzelnickou sadu, velká magie. Kolik máš dětí? Nebo máte děti?
1: Dvě.
0: A můžeme se zeptat na věk? Je to...
1: 4 a 7.
0: Myslím si, že 7letý si s tím hodně pohraje, 4letý dítě do toho doroste za chviličku a v podstatě ono si myslím, že i tam pro něj se najde nějaký kouzlo. Měj se moc hezky, užijte si dopoledne a zase někdy. Ahoj.
1: Děkuji moc, ahoj.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

Že o zpěvácích, zpěvačkách i kapelách se posledních pár letech roztrhl pytel přímo z filmy. Vlastně je to vlastně, kde se popisuje jejich život a tak dále, jejich kariéra umělecká a podobně. Někdy jsou povedený, někdy míň, to je jedno. Každopádně říkám to proto, a už jsem to tak jako avizoval, že jsem teďka někde čet, že i Bon Jovi chystají se na filmové plátno. Tak uvidíme, co z toho nakonec vyleze, protože já mám Bon Jovi hodně rád a jsem na to docela zvědavej. Teď ale trošku něco jiného. Mám tady pro vás pozvánku na zítřejší ráno, to znamená úterní ráno, kde se vám tady ve studiu představí kladenský režisér Zdeněk Kovář. Představí vám tady svůj nový celovečerní snímek Filman. A s Danem, s kolegou, který ráno tady s vámi je, si budou povídat nejenom o natáčení, ale i o jeho budoucím velkém snu. Pokud vás zajímá, jaký to je, stačí zítra ráno poslouchat.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: To bylo takový hodně zajímavý hudební vzpomínání. Justin Bieber a Ludacris Baby, to bylo v dobách, kdy Justin Bieber ještě vůbec netušil, jaké jsou nástrahy show businessu, co dokážou drogy, alkohol, psychické problémy a podobně. Tím vším si potom prošel. Teď aktuálně, co jsem se díval, tak by měl být relativně v pohodě. Prý nějako, že bude slavit comeback, uvidíme, nechme se překvapit, ale co si budeme povídat, prostě když se řekne Justin Bieber, tak to je prostě dívčích srdcí buldozer. Co se týče soutěží naší u nás na Relaxu, tak vzhledem k tomu, že dneska máme den dětí, tak hned mám pro vás na další hodinu připravenou další soutěžní otázku i samozřejmě s cenou. Tentokrát to bude rodinná vstupenka do Zooparku Zájezd 2+3. A když už jsme u toho Zooparku Zájezd, tak celý minulý týden a vlastně do dneška probíhá ještě instagramová soutěž. I do té se můžete zapojit, mrkněte se na to. Ještě stále je možnost, protože ji budeme vyhodnocovat dnes a jestli se nepletu, tak ji budu mít já, můžeme se těšit. Tak ještě dvě soutěže pro vás.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Vyšlo to naprosto přesně 10:45, posloucháte pondělní Radio Relax. Vzhledem k tomu, že dneska slavíme Den dětí, tak jako jsem lehce tak jako koukl do historie a bych se připomněl, nebo spíš se zeptal, proč vlastně slavíme Den dětí, abyste věděli. Tak je to proto, aby jsme si připomněli, že děti mají právo na bezpečí, vzdělání, péči, hru a šťastné dětství. Takhle přesně zní ta definice. A je to hlavně taky den, kdy se upozorňuje na problémy dětí po celém světě, to znamená na chudobu, na války a nebo na nedostatek vzdělání. Dneska to některé školy pojaly jako víceméně volněji. Měli jsme tady telefonát s dnešní další výherkyní, protože my soutěžíme na Relaxu v rámci Dne dětí a ty byly aktuálně v ZOO. Co se týče ZOO, tak mám pro vás dobrou zprávu. Už té příští hodince mezi 11. a 12. budeme soutěžit o rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd 2+3, takže teoreticky dneska bychom mohli vyhlásit kromě Dne dětí ještě třeba i Den ZOO.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádius.
1: Relax Rádio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Rádio, to jsou aktuální zprávy.

Na relaxu Palma Fade za chvilinku, to znamená za 4 minutky, je tady celá tím pádem další dopolední zprávy. Já jsem se chtěl ale zastavit trošku u něčeho jiného. Čas od času takhle dopoledne projíždím internet a občas se koukám i na ty věci, které se tam píšou. A dneska mě zarazila věta, nebo prostě ten článek. Letošní maturanti neznají doktora Živága. Otestujte se, zda byste uspěli. To se mi fakt jako hrozně líbí a říkal jsem si, jestli bych teda tím pádem, jako já, uspěl u matury, protože co si budem povídat, možná si sami vzpomenete, když jste chodili, dejme tomu na střední školu, tak ta povinná četba a tak dále byla leckdy fakt jako hodně nudná a když jste si ji pak přečetli, tak jste zjistili, že vám stejně nic nedala. Já třeba doktora Živága jsem v životě nečet, jo. A jestli byl jako v maturitních otázkách v té četbě, už i předtím, vůbec nevím. Každopádně si myslím, že je možná k zamyšlení to, a ten článek o tom tak nějak pojednává, jestli se vlastně nezamyslet nad obsahem všech těch povinných četeb, že doktor Živágo, jako já jsem asi mrtvej muž, jak se říká.

0: Jak jsem sliboval, je tu 11. tím pádem další dopolední zprávy.
1: Ve Slaném je opravena Vinařická ulice a fotbalisté Kladna vyhráli třetí ligu.
2: Relax Radio.
1: Ve Slaném skončila rekonstrukce Vinařické ulice, přinesla úpravu další části historického jádra města. Brzy se navíc naváže v Šultisově. I tady proběhne výměna asfaltového chodníku za dlažební kostky. Kamenný povrch se ještě letos objeví i ve Smetanově náměstí před poliklinikou. Mezi Rudnou u Prahy a Nučicemi nově vede stezka pro pěší. V Rudné začíná u vlakového přejezdu na Jinočanské ulici, odtud podél kolejí pokračuje směrem do Nučic. Po opravě mostu přes dálnici se naváže dalšími úseky, například do Drahelčic. Kraj navíc uvažuje i o páteřní cyklostezce Zličín Rudná Beroun. Lány pokračují ve výměně lamp veřejného osvětlení. Zastaralé žárovky nahrazují ledky. Naposledy byly vyměněny v ulicích Křivoklátská, k Betince, ke Studánské a Větelové. Naváže se v dalších úsecích. Po bouřkách na jihu Čech zůstává bez elektřiny 300 odběratelů. Včera jich ještě bylo 10 000. Silný vítr lámal stromy i větve. 5000 slánek, taková je sbírka Muzea slánek ve Slaném. Vzniklo před 15 lety, Zoja Kučerová z místního infocentra.
3: Těžko říct, která slánka je opravdu unikátní v tom pravém smyslu po stránce historické. Pro nás jsou všechny na stejné úrovni, z každé máme radost, každé si vážíme. A pokud bych měla nějakou vypíchnout, tak určitě je to slánka, kterou pro Slaný udělal pan architekt Bořek Šípek. A pak slánky, které nám přivezli slaňáci třeba ze zahraničí.
1: Do unikátní sbírky slánek může přispět každý z nás.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna vyhráli třetí ligu. Naposledy se jim to povedlo v roce 1989. Slaví proto obrovský úspěch. O postupu do druhé nejvyšší soutěže rozhodne baráž. V té se tým Zdeňka Haška postaví proti České Lípě. Termín se ještě upřesní.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne nás ve středních Čechách a okolí čeká ustávání přehánek. Postupně i ubývání oblačnosti. Teploty nižší než včera, jen 19 až 22 stupňů.
0: To byly další dopolední zprávy. Teď, jak jsem slíbil, máme do hodinky připravenou soutěž a máme pro vás vstupenky do Zooparku Zájezd. Mimochodem napadlo mě, jak ty a zoologická, jak to tam máš?
5: Byl jsem v pražské zoologické zahradě, je to asi rok a už bych normálně šel znova, hele, už jsem takový jako absťák. Ale pozor, sobota opravdu extrémně přeplněno, to vím i od lidí přímo ze zoo, takže když už víkend, tak aspoň ta neděle, tedy takový můj tip.
0: Tak, slyšeli jste tip od Davida, pokud budete chtít, můžete vyrazit klidně do Zooparku Zájezd a můžete vyhrát i vstupenky už v téhleté hoďce. A samozřejmě budeme i oslavovat DJ Bobo vzpomínka na 90. léta už za chvilinku u nás na Relaxu.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax

Zatím poslední novinková věc od Evy Farny, jmenuje se Perpetuum Mobile. Myslím si, že si tak musí vyloženě připadat, obzvlášť před tím, co má před sebou 13, 14, 16. A vy, pokud ji máte rádi, tak určitě víte, že mluvím o koncertech v pražském Edenu. Jako tři koncerty v podstatě v rozmezí 4 dní, to si myslím, že je slušná nálož. Tak budeme držet pěsti, ať to všechno vyjde. A budu držet pěsti i vám v této hodině, protože a jelikož mám pro vás, a ty to tady rychle si to musím vzít natáhnout se, proto mám pro vás další, dalo by se říct ještě stále, ještě dopolední cenu, i když pohodnocovat to budeme po 12. Je to soutěž na Den dětí, mám tady pro vás rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. Ta vstupenka je pro 2 dospělé a 3 děti a dostane ji ten, kdo mi napíše na 606 736 736, jaké je jeho nejoblíbenější zvíře. Ale zkuste vynechat kočku, pes, jo, to mi je jasný, to by sem přišlo mraky SMSek. Zkuste se tak trošku zamyslet z těch zvířat, který se běžně k vidění v zoologické zahradě. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? 606 736 736 a můžete vyhrát další cenu v rámci soutěží na Dne dětí tady u nás na Radio Relax.

Mrkněte na hodiny spolu se mnou, 11:45. Je pondělí a to je právě takový ten čas, kdy jako příliš energie nemáme. Mám tady pro vás radu, jak by to eventuálně mohlo jít dneska líp, pokud jste v práci, tak věřte, alespoň odborníci to tvrdí. Já nevím, já jsem to neskoušel, my nemáme kde tady. Ale prý 10-minutová svižná chůze dokáže krátkodobě zvýšit bdělost, podobně prý jako menší dávka kofeinu. Já teda spíš volím to kafe, ale dá se to zvolit i takhle. Kdyby to někdo chtěl vyzkoušet, tak 10 minut, nezapomeňte, svižnou chůzí a pak napište na 606 736 736, jestli to zabralo, anebo ne.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Minuta po půl dvanácté, pojďme se podívat na dálnice, konkrétně začneme na D4 na 11. kilometru a na trase Strakonice Praha. Pozor, zjevně se tam asi někomu vysypal náklad, jsou tam stále ještě předměty na vozovce. Není to nic velkého, je to polystyrena plus nějaký stavební materiál, ale může to překvapit. Rozhodně dávejte pozor. D4, 11. kilometr, Strakonice Praha. Pak se mrkneme ještě na D7, konkrétně na 12. kilometr, trasa Chomutov Praha, stojí tam porouchané vozidlo, což by se eventuálně dalo i přežít, byl by v odstavném pruhu, ale je to nákladák, takže zasahuje lehce do vozovky. A nezapomeňte, 12. kilometr trasa Chomutov Praha, D7 je auto na odstavném pruhu, ale stojí tam, aby vás to nepřekvapilo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725. Arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Relaxu Adam Ďurica ve 11:45 a 2 minuty k tomu. Ještě naposledy připomínám, že hrajeme v téhleté hodině o vlastně druhou dětskou cenu v dnešním dopoledni, a to je permice do Zoo Zájezd 2+3, 2 dospělí, 3 děti, takže vás může jít velká grupa. Ptal jsem se vás na vaše oblíbené zvíře a přihazoval jsem k tomu naši SMS-kovou bránu 606-736-736 a teď se pomalinku dostáváme k tomu finále. Hned ten první stupek, co budu mít, první informace po 12. hodině dáme výherce. Takže pokud jste soutěžili SMS-kou, rozhodně poslouchejte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hours. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Co si budeme povídat, spousta takových těch statistických věcí bereme jedním uchem tam a druhým uchem zase ven. Nicméně tahle ta je ověřená, já jsem si ji ověřil hlavně u sebe a jako váže se ke kontrole času, to znamená hodinky, hodiny a tak dále. Odborníci tvrdí, že průměrně se vlastně lidi v pondělí, dopoledne hlavně, dívají na hodiny častěji než v jiný pracovní den. A je to proto, že mozek si prostě znovu zvyká na pracovní režim. Někde si třeba vůbec nezvykne.

0: Je přesně 12 hodin, máme tu takové ty přelomové dopolední, odpolední zprávy. Jdem na to.
1: Beroun usnadnil třídění plastů, plechovek a nápojových kartonů a mladí jsou často závislí na nikotinu. Hezké červnové poledne.
2: Relax Radio.
1: Do nádob na plasty se v Berouně nově mohou házet i plechovky a nápojové kartony. Město od dnešního dne přešlo na multikomoditní sběr. Obyvatelé tak už nemusí hledat oranžové nádoby na nápojové kartony ani šedé na kovy. Obojí se v Berouně dá nově házet do žlutých nádob na plast. Radnice si o to slibuje zvýšení množství vytříděného odpadu. Vlaky od Kladna a Krlup ode dneška končí už v Bubnech. Dál je nepustí rekonstrukce pražského Masarykova nádraží. Náhradní doprava není zavedena. Do centra metropole se dá z Bubnu dostat nejlépe metrem ze stanice Vltavská. Žatec opraví dětské hřiště v Šafaříkově ulici. Přípravné práce už probíhají. Do konce června se tu objeví nové houpačky, prolézačky i další atrakce. Vznikne tak moderní a bezpečný prostor pro trávení volného času dětí. Téměř 40% mladých Čechů užívá nikotin. Každý čtvrtý dokonce denně. Lákají hlavně elektronické cigarety. Většina uživatelů sice uvádí, že by si přála přestat, často ho už stále nejsou schopni. Až příliš pozdě si uvědomí, jak silně návykový nikotin je. Česká Lípa se dočkala další části obchvatu. Měří 1,5 kilometru. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Nový úsek obchvatu České Lípy dlouhý téměř 1,5 kilometru odvede z centra města tisíce aut denně, a to včetně kamionové dopravy, která směřuje směrem do Německa. Obyvatelům přinese bezpečnější a hlavně klidnější dopravu i výrazně méně hluku a emisí.
1: Obchvatu se dočká i Kladno. Začít stavět se má v roce 2028. Uleví hlavně velkému a malému přítočnu.
2: Sport.
1: Hokejovými mistry světa jsou Finové. Ve finále porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Na třech předchozích šampionátech přitom skončili vždy ve čtvrtfinále. Pro domácí Švýcary jde o velké zklamání. Po včerejšku mají už 6. stříbro a 8 bronzových medailí. Na zlatou ale stále čekají.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: Odpoledne už většinou bez deště s postupným ubýváním mraků. Teploty nejvýš mezi 19 až 22 stupni. V noci pak polojasno až jasno a 12 až 9. Zítra polojasno až oblačno a 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Co říkáš na výsledky mistrovství světa?
6: Já jsem to strašně přál domácím Švýcarům, opravdu, je mi líto teda, opravdu celé Švýcarsko asi teďka nemá úplně chuť na jejich tradiční čokoládu, co asi jim trošku zhořkla, je to škoda.
0: Obávám se, že jo, nicméně i pro mě to bylo velké překvapení. Stejně tak pro vás může být překvapení to, že v téhleté hoďce zahrajeme činasky víno. Rozhodně někomu dáme za chvilinku ceny z dopolední dětské soutěže a taky vás pozvu na nějaký akce.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Myslel jsem si, že mi to vyjde akorát na 12-12, ale bohužel stále máme 12-11. Taky jsem k tomu chtěl dát nějakou takovou omáčku na začátek, ale pak jsem zjistil, že to je úplně zbytečný a vezmeme hned výherkyni do téhleté hodiny. A zdravím, halo, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Zdravím, Katko. Mimochodem, kamže ti přeju hezký odpoledne teď už?
1: Na Rudu.
0: Na Rudu, dobrý. Hele, já nevím, jestli to můžu prozradit, ale doufám, že jo, protože dneska máme Den dětí a čistě teoreticky u vás proběhne asi velká oslava, nebo by mohla proběhnout velká oslava, že jo?
1: Jo, bude to velký a sladký.
0: Můžeme říct, kolik máš dětí?
1: Pět
0: dětí, já to ještě takhle pro jistotu zopáknu, ono to může být trošku hůř slyšet, takže si myslím, že dnešní výhra, která je v podobě rodinné vstupenky do zooparku Zájezd 2+3, jak jsem říkal, to ještě budu muset trošku lobovat, aby jsme třeba vyhrábli ještě ty dva lístky navrch, protože tohle je pro pět a vás je teda celkem 7, jestli dobře počítám, že jo?
1: Ano, dobře počítáš.
0: Dobře počítám, to mi ještě občas jde. Zkusíme pro to něco udělat, uvidíme. A co popřát dětem? Jako vem to všeobecně. Já si myslím, že ty budeš mít nějaký takový asi hodně dobrý přání pro všechny děti.
1: Já bych chtěla dětem popřát asi, aby byli spokojení, aby vždycky byli v prostředí, který je bude přijímat a aby se mohli věnovat všemu, čemu budou v životě chtít.
0: Já myslím, že super. Tohle bylo od srdce. Užijte si v zoologický a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji moc. Relax. Relax Radio.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Lehce jsme se posunuli v čase, já tu pro vás mám pozvánky. Ta první je na akci, kterou já mám hodně rád, možná protože ji mám přímo před barákem. Kladenské dvorky, jasná věc, festival umění, hudby a setkání pod širým nebem. Proběhnou 6. až 7. června, tedy příští víkend. A letos bude v Podprůhonu v Kladně otevřeno 38 dvorků, je to tak? V sobotu od 14 do 19 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. Na nich uvidíte celkem 125 vystavovatelů. Večer rozezní Podprůhon koncerty, jak se těší. Letos vystoupí třeba Burma Jones, no tak to vůbec, All Right Band, no bomba, Zrní, no co skupina, to jedna lepší než druhá. A spoustu dalších. Pokud by vás zajímalo víc informací, tak ji najdete na www.kladenskedvorky.cz. A tady mám další, na sobotu taky, 6. června, je to běh míru Kladno-Lidice. Klasický závod odstartuje v 10:30 dopoledne od Kladenského gymnázia na náměstí Edvarda Beneše. Kratší trasa pro seniory a děti začíná v Hřebči u mateřské školy. No a startovné je dobrovolné.
0: Relax, největší hity 90. let.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. června. Dnešní seznam oslavenců je výjimečně velmi dlouhý. 1. června se narodili rockový kytarista Ron Wood z kapely Rolling Stones. Nebo Ellen Wilder, člen skupiny Depeche Mode. 1.6.1968 se narodili hned dva slavní, Jason Donovan, herec a zpěvák, který si zaspíval i Kylie Minogue, a český zpěvák Daniel Hulka. V 74. na svět přišla zpěvačka jednoho z nejprodávanějších alb 90. let minulého století, Alanis Morissette. Pod názvy jmenujeme ještě alespoň moderátora a scénáristu Karla Šípa, nebo zpěváka a frontmana kapely Krištof Richarda Krajča. Ten je ročník 1977. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Z hvězd filmového plátna se 1. červnový den narodili například Marilyn Monroe. When I give a Morgan Freeman. Do americké unie přibyli tento den Kentucky v roce 1792 a Tennessee o 4 roky později. Psal se rok 1966, kdy zpěvák Bob Dylan vyvolal nadšení i nesouhlas diváků v londýnské Royal Albert Hall, když poprvé na svém turné použil elektrickou kytaru. Tento den se také píseň Simona a Garfunkla Mrs. Robinson dostala na vrchol britského žebříčku. To bylo v roce 1968.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Supergirl.
1: Super Supergirl doznívá 1 minutu po 13. hodině. Před námi samozřejmě zprávy s Davidem Latovským.
2: Hezké odpoledne, doprava kolem letiště bude komplikovaná a jména jako Laura nebo Theodor získávají na oblibě.
3: Relax Radio.
2: Na dálnici kolem letiště se bude dočasně jezdit jen jedním pruhem v každém směru. Výrazné omezení tu začne od prázdnin. Důvodem je pokračující přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická. Řidiči mířící na letiště by proto měli vyrazit s dostatečným předstihem. Kralupy nad Vltavou opět zvítězili ve sběru starých mobilů. Lidé jich tu odevzdali 165. Mezi velkými městy Středočeského kraje jde o nejvyšší číslo. Jedličkův ústav za každý odevzdaný přístroj získá od recyklační společnosti 10 korun. Plovárna ve Slaném zahájila sezonu. Starosta Martin Hrabánek.
4: Máme tady několik vylepšení, budeme tady mít více stánků bufetu, zároveň jsme navezli nový písek na beach volejbal a máme tady také osvětlení kurtu, takže beach volejbal se bude moc hrát i do večerních hodin.
2: Plovárna bude otevřena vždy za příznivého počasí. Češi na letošní mistrovství světa v hokeji sázeli méně než loni. Bookmakeri přijali o 500 milionů korun méně než loni. Letošní šampionát totiž zastínili nedávné zimní olympijské hry s hvězdami ze zámoří. Lara, Sofie, Mateo a Theodor. Tato jména aktuálně v Česku nejvíc stoupají na oblibě. Posun v žebříčku bývá i o několik desítek míst. Sofie tak loni byla v Praze nejčastějším jménem nově narozených dívek. Z pohledu celé republiky ale vede Viktorie, u chlapců pak Jakub.
3: Sport.
2: Záložník Hugo Sochůrek se týden před svými 18. narozeninami stal nejmladším českým fotbalovým reprezentantem v historii. Talent pražské Sparty v přípravném utkání proti Kosovu nastoupil do druhého poločasu a překonal tím rekord Adama Hloška. Sochůrek se navíc vešel do konečné nominace 26 hráčů na blížící se mistrovství světa.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
2: Odpoledne ve středních Čechách a okolí jen vzácně s přeháňkou dojde i k postupnému ubývání oblačnosti. Teploty jarní 19 až 22 stupňů. Kdo se chce opět ohřát, dočká se zítra, kdy čekáme oproti dnešku více slunce, polojasno až oblačno, k tomu 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Takhle zněly zprávy v 13 hodin, konkrétně teď máme 13.04, krásné pondělí 1. června, no a jdeme se poslechnout, co nás čeká v následujících 60 minutách.
6: Já nechci víc, než ti teď říct, než baby říct ti, že mám přání poznat dál.
1: Například Adam Myšík spojí se svojí písničkou Já nechci víc zazní po 13. hodině. Čekají nás také Body Talk anebo Bad Memories, takže jdeme rovnou na věc.
3: Relax

Právě jsme slyšeli kolaboraci Cyrila a Jamese Blunta na písničce Tear Dry Tonight. Máme 13 hodin 18 minut k tomu krásné první červnové pondělí, konkrétně 1. června, tak doufáme, že minimálně zatím ten den probíhá přesně podle vašich představ. Relaxáci, mám to takové oblíbené téma, jídlo. Jídlo, recepty, to určitě všichni máme velice rádi. A mě zajímá, jestli máte v poslední době třeba nějaký osvědčený zdroj, ze kterého čerpáte recepty, které pak doma připravujete. Já jsem se v posledních dnech nechal trošku zlákat takovými těmi instagramovými, fakt jako krásně natočenými videorecepty. A musím říct, že to vlastně není vůbec špatný nápad, protože zatím jsem zkoušel 3 recepty takhle podle nějakých instagramových vařících profilů a všechny ty jídla vyšly velice dobře, moc jsme si pochutnali a myslím, že minimálně k 2 z nich, takže 2 ze 3, to není špatný skóre, se určitě aspoň ještě jednou vrátím. Takže můžu doporučit, třeba můžete zkusit taky najít nějaký své oblíbený tvůrce jídelní na Instagramech nebo na nějakých podobných sociálních sítích. A pokud používáte nějaké jiné zdroje, třeba nějaké recepty od babičky nebo nějaký právě receptář, který se ve vaší rodině dědí po generace, klidně se nám podělte na čísle 606 736 736.

0: Jo, výhra. To je krásný pocit. Člověk si občas tu výhru chce zažít a občas mu to nevyjde. Někdy se to poštěstí, ale není to úplně běžný, bych řekl. Ale vy, díky Rádiu Relax, teďka relaxáci, můžete právě ten pocit z výhry a nejenom ten pocit zažít. Protože do dneška, do 1. června, probíhá soutěž o rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. Probíhá se minulý týden a dneska to vyvrcholí. Po 16. hodině budou vyhlášení vítězové, respektive vítěz. A vy máte poslední možnost, jak se do soutěže zapojit. A pokud o to máte zájem, tak je to velice jednoduchý postup. Jediné, co musíte udělat, je sledovat Instagram Rádia Relax. To věřím, že všichni určitě děláte. Pokud ne, tak je to velice jednoduché. Stačí si náš Instagramový účet otevřít a dát kliknout na sledovat. A dále nahoře v našem příspěvkovém feedu najdete ten úplně první připnutý příspěvek, který se právě týká této soutěže. No a tam do komentáře bychom potřebovali, abyste nám napsali, protože v zooparku Zájezd se letos narodili nějaké nové děťátka, nějaká nová mláďátka se tam narodila. No a nás by zajímalo, jestli víte aspoň jedno z nich, které se tam narodilo. Stačí nám pouze jedno mládě, které se v zooparku Zájezd narodilo. Když nám to tam napíšete správně, automaticky se zařazujete do dnešního slosování po 16. hodině a možná se právě i na vás usmíje štěstěna. Budete si moc zažít ten krásný, naplňující pocit výhry a nejenom to, získáte právě zajímavou rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. Takže určitě hrajte spolu s námi s Rádiem Relax a jdeme si mezi tím poslechnout další písničku Electricity od Fastboye a Rehaba.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: byli to Vamps a Demilová to s písničkou Somebody Like You. Před námi máme samozřejmě zprávy s Davidem Latovským, 2 minutky před 14. hodinou.
1: Kladno má nové záhony a za festivaly si mírně připlatíme. I 1. června vám přejeme klidné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Kladno rozkvétá. Na jeho území loni vzniklo přes 900 metrů nových trvalkových záhonů. Obohatili nejen veřejná prostranství, ale i areály základních a mateřských škol. Vysadilo se přes 23 000 cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a česneků. V pražské MHD před 30 lety začal platit přestupný tarif. Skončily tak jízdenky pro jednotlivou jízdu označované v mechanickém strojku. S těmi se dalo jet jen jedním spojem. Při přestupu bylo vždy potřeba označit novou jízdenku. Od 1. června 1996 se řídíme časem a tarifními pásmy. Jízdenky se tak označují v typických žlutých označovačích. Festivaly mírně zdražují. Náklady na umělce totiž každoročně stoupají. Čtyřdenní vstupenka na Colors of Ostrava tak začíná na 4 800 korunách. Oproti loňsku je to o 200 více. Z tradičních festivalů ale letos opět kvůli finančním problémům neproběhne milovický otvírák. 5 000 slánek, taková je sbírka Muzea slánek ve Slaném. Vzniklo před 15 lety. Zoja Kučerová z místního infocentra.
3: Těžko říct, která slánka je opravdu unikátní v tom pravém smyslu po stránce historické. Pro nás jsou všechny na stejné úrovni, z každé máme radost, každé si vážíme. A pokud bych měla nějakou vypíchnout, tak určitě je to slánka, kterou pro Slaný udělal pan architekt Bořek Šípek. A pak slánky, které nám přivezli slaňáci třeba ze zahraničí.
1: Do unikátní sbírky slánek může přispět každý z nás.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slovácka zůstávají v první lize. Artis Brno porazili v odvetě 3-0. Navázali tak na výhru 4-1 z prvního zápasu. Slaví proto záchranu v nejvyšší soutěži. V té se udrží i Ostrava, která ve dvou barážových utkáních porazila Táborsko v součtu 8-0.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne dál s ubývaním oblačnosti, na přehánky narazíme už opravdu jen vzácně. Nejvyšší teploty zůstanou mezi 20 až 23 stupni. Zítra nás to opět bude lákat k vodě, polojasno až oblačno a 23 až 26 stupňů Celsia. S Martinem Novákem z Českého hydrometeorologického ústavu se teď podíváme do historie za rekordními červnovými teplotami.
5: Nejvyšší teplotou je 39 stupňů Celsia, což byla teplota naměřená v Řeži 19. června 2022. Nejnižší teplotou pak -8,3 stupně Celsia z Horské Kvildy z 1. června 1997.
1: V červnu byl v minulosti i takzvaný ledový den. Ten den teplota vůbec nevystoupala nad nulu.
5: Byl zaznamenán 7. června 1962, kdy maximální teplota na Lysé hoře vystoupila jen na -0,7 stupně Celsia.
0: Tak jste to slyšeli, relaxáci, to byly zprávy ve 14 hodin. 2 minutky po 14. hodině vás zvu na další hudební nálož. Třeba na Briana Adamse. Zazní ho song Back to You, ale zazní také Bang Bang od Felixe Jena a Leony a nebo také Maroon 5. Zůstaňte tady i nadále s námi na vlnách Rádia Relax.
2: Relax

0: Slyšeli jsme písničku This Time It's My Life od Mikara, ve které samozřejmě jste poznali nasemplovanou část z písně Bittersweet Symphony od skupiny The Verve. No a když na chvilku vzpomenu tuto tu legendární snad jednu z nejslavnějších britských písniček z 90. let minulého století, tak právě mimo jiné spousta z vás asi neslyšela o té velké kontroverzi, která tuto tu písničku provázela. Byly tam spory mezi labely, byly tam spory o autorská práva, komu ta píseň vlastně patří a původně vlastně autoři té písně skupina The Verve byla osočována. Dlouhá léta vlastně měla problém dostat se k těm svým právům a nakonec to vypadá, že se k ním snad dostali, ale nikdy si nemůžete být jistí, že to tak bude natrvalo. Každopádně není to úplně neběžná situace, kdy prostě nějaká velká hitovka je předmětem kontroverze právě kvůli tomu, že čím větší hitovka, tím samozřejmě větší peníze kolem ní točí a tím větší nějaké potenciální spory o to, kdo komu vlastně ta písnička patří, mohou vyvstávat. Tak to je takové pozadí hudebního průmyslu, které občas může být náročné, tak jsme se zase třeba společně něco dozvěděli. Pokud vás ta kontroverze zajímá více, určitě to na internetu najdete. Je to rozpracováno poměrně široce, no ale my tady nejsme od nějakých kontroverzí. My jsme tady od toho, aby jsme se hudebně bavili a krásně si užívali i naše pondělí 1. června. Máme 14 minut po 14. hodině. Před námi je Bumbory s písničkou Shaggy a featuring Akon.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

První červen, to je takové krásné datum, mimochodem kvůli tomu, že dneska máme samozřejmě Den dětí. No a my už od časných ranních hodin hrajeme spolu s vámi o zajímavé soutěžní ceny a v této hodině máte možnost také něco vyhrát. Hrajeme konkrétně o letní balíček Rádia Relax, který obsahuje spoustu zajímavých cen, například nafukovací míč, tašku, klíčenky, skleničky, dokonce chladicí tašku, vše s logy a nápisy Rádio Relax. A pokud si chcete spolu s námi zahrát o tuto jedinečnou cenu, tak máte možnost, je to velice jednoduché. Potřebuju, abyste mi napsali na číslo 606 736, tedy naše číslo do Rádia Relax, odpověď na moji otázku, která zní: na jaký den v týdnu letos připadá kalendářní začátek léta? Takže zajímá mě, jestli to je třeba úterý nebo středa. Pište na číslo 606 736 736, na jaký den letos připadá kalendářní začátek léta. No a tím se můžete zařadit do slosování, které za pár minut proběhne tady přímo spolu s vámi v éteru. No a ten šťastlivec nebo šťastlivka z vás si právě odnesou tento krásný jedinečný balíček plný hodnotných cen. Takže určitě pište na číslo 606 736 736 právě teď.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Relaxáci, dávejte si pozor na dálnici D5, tam na 99. až 10. kilometru ve směru z Prahy k Rozvadovu v úrovni Blatnice je odstavená porouchaná dodávka, takže pokud projíždíte, určitě zvyšte svoji obezřetnost. A když se posuneme z největších tahů a podíváme se na silnice, tak ještě pozor na Kolínsku, tam totiž u obce Libenice na silnici 38 došlo k nehodě dvou osobních vozidel na místě už za svojí složky integrovaného záchranného systému.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relaxáci, máme 14 hodin 36 minut a stále probíhá dnešní kolo soutěží k dnešnímu dni dětí. A před chvilinkou jsme si dali soutěžní otázku, která zněla, na jaký den připadá letošní kalendářní začátek léta. No a samozřejmě jste psali, ne tolik jako v předchozích soutěžích, tolik odpovědí nepřišlo, ale přišli. A tím pádem vlastně lepší pro ty, kteří se teďka zúčastnili, protože jsme hráli o soutěžní cenu v podobě balíčku, letního balíčku Rádia Relax, kde najdete například nafukovací míč, skleničky, chladící tašku, klíčenky a další věci, to vše z logy a nápisy Rádia Relax. No a samozřejmě je na čase to tady vylosovat, já tu mám svůj osvědčený generátor náhodných čísel, takže vydržte vteřinku, klikám, ať mi vyskočí nějaká číslovka, měli jsme teďka nějakých 15-20 SMSek, tak něco mezi 15 a 20 SMSek, dobře, už to počítám, takže od jedničky do dvacítky, teď. Šestka padla. Jdeme se podívat na šestou zprávu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tak už víme, kdo je dnešní výherkyní. Zdravím, tak to vím úplně přesně. 21.6. je letos v neděli. Tento den má totiž narozeniny můj dlouholetý partner. Hezký den, Ilona. Takže Ilona to věděla s naprostou přesností. Ano, správně, kalendářní začátek léta letos připadá na neděli 21.6. To už je, pane bože, za pár dní. No, nevadí, za chvilku tady máme léto a Ilona tím pádem vyhrává náš letní balíček. A vy relaxáci samozřejmě nezoufejte, pokud jste nevyhráli, vůbec to nevadí, protože dnešní soutěž probíhá až do 19 hodin a v příští, respektive mezi 17 a 19 hodinou, budeme také hrát tentokrát o další cenu z naší dnešní nabídky.
1: Relax Radio, nejvíc

0: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: ostatní nezoufejte, pokud jste dneska psali a že jste psali hodně, tak určitě si můžete zase příštím souboji zahrát, zasoutěžit o třeba písničku na přání. Takže krásný den, Martine, mějte se hezky.
1: Děkuji vám. Zdravím.

0: Vyšlo nám to úplně přesně, je tu 16. hodina, jdeme na zprávy.
1: Beroun nabídne víc míst pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a Ukrajince zastavila při útěku ze země medvědice. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Berounská střední a základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se rozšíří. Krajská rada schválila výběr firmy, která postaví přístavbu. Nabídne například tréninkové pracoviště, ale i cvičný byt s kuchyní. Nové prostory tak žákům umožní lepší přechod k samostatnému způsobu života. Práce na navýšení kapacity začnou v nejbližších týdnech a potrvají 20 měsíců. Uzavřená část ulice ke stadionu v Kladně se od dnešního dne zkrátila. Neprůjezdný zůstává už jen úsek u zimního stadionu. Autobusová linka 614 mezi zastávkami Nemocnice a Vaníčkova jede odklonem. Zajíždí i k zastávce stadion Františka Kloze. Hotovo bude na konci června. Češi posílají čím dál více balíků. Loňský nárůst je 8%. Příčinou je hlavně rostoucí obliba internetového nakupování. Klesá naopak počet doručených dopisů. Čím dál častěji je nahrazují e-maily, SMSky nebo datové schránky. Bazény se nemají napouštět vodou z veřejného vodovodu. Důvody zná mluvčí pražských vodáren a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: Tak ty důvody jsou dva. Pokud se rozhodne více vašich sousedů napouštět bazén, tak může dojít k poklesu tlaku sítí. Pokud budete napouštět takzvaně narychlo, tak se můžou v těch tubkách uvolnit různé sedimenty a vy se do bazénu můžete dát nějaké zbytky železa nebo podobně.
1: Pokud se přesto rozhodneme bazén z vodovodu napustit, máme to udělat nejlépe v noci a takzvaně na půl kohoutku. Ukrajince, který se snažil nelegálně prchnout do Rumunska, zastavila medvědice. Vylezl před ní na strom. Odtamtud mobilem zavolal pohraniční stráž. Té tvrdil, že na místo zabloudil. Na Ukrajině platí válečný stav. Muži od 18 do 60 let tak nesmí zemi opustit bez zvláštního povolení.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna vyhráli třetí ligu. Naposledy se jim to povedlo v roce 1989. Slaví proto obrovský úspěch. O postupu do druhé nejvyšší soutěže rozhodne baráž. V té se tým Zdeňka Haška postaví proti České Lípě. Termín se ještě upřesní.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do večera s postupným ubýváním oblačnosti a 20 až 23 stupni. Zítra se vrátí léto, bude až 26. K tomu oblačná až zatažená obloha. K večeru místy s přehánkou.
0: Svým způsobem ty vzrůstající teploty a dalo by se říct, že i sluneční počasí způsobilo, že už jako spousta lidí má za sebou takovou tu první koupačku. Co ty? Jak jsi na tom?
5: No, já jsem nenašel jako odvahu tam vlézt do té vody a vlastně jsem ani neměl možnost, ale můžu vám těše závidět. Ve většině případů už jste to asi určitě měli letos, že jo?
0: No tak já ještě ne, ale
5: no,
0: těším se na to.
5: Taky,
0: těším
5: se
0: na
5: těšíme oba.
0: Stejně jako na muziku Coldplay. A samozřejmě ještě musíme uzavřít velké soutěžení, protože dneska máme Den dětí a teď tady mám takovou tu finálovou odměnu. Bude zmrzka, přátelé, tak se těšte a hlavně poslouchejte Relax.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
6: Kaleidoskop s Alešem.
2: Relax Radio.

0: Před chvilinkou jsem dorazil sem do rádia, musím teda přiznat, že venku je to takový chvilku, že jako možná trošku chladnějc, ale pak začne to správný vedro, tedy ideální počasí na to dát si nějakou tu zmrzku. Možná, že právě proto jsme se trefili do poslední soutěže v rámci dětského dne, to znamená, máme pondělí 1. června, máme tady jako cenu, a pozor, je to úplně poslední, točenou zmrzlinu Janeček, jako 10 porcí, to si myslím, že fakt stojí za to zbystřit, případně zalovit trošku v paměti, až se dozvíte otázku. Navíc ona je vytvořená podle italské receptury, to znamená kvalitní zpracování, je tam příjemná konzistence, já hlavně mluvím z vlastní zkušenosti, protože už jsem si ji několikrát dával a samozřejmě i vůně. Kvalitní obsah těch sorbetových ovocných zmrzlin z kousky ovoce vlastně zná v celém okolí každý a teď si je budete moct vychutnat i vy a nejenom z jedné porce, ale přímo z 10. Jak říkám, je to moje osobní zkušenost, dávám si ji docela často, když jezdím a to nemůžete minout, protože zmrzlinu Janeček najdete v Kladně v Libušině ulici. Tak, dost řečí, každý asi tuší, o co jde, každý tuší, o čem mluvím, takže teď už jenom zapeklitá zmrzlinová otázka, já se vás ptám, jakou že máte úplně nejradši, po který byste se fakt jako utloukli, kterou si dáváte fakt jako skoro po každý a tak dále. Napište to na 606 736 736 a někdo z vás dostane tuhletu finálovou závěrečnou dětskou cenu. A věřím tomu, že vám to určitě udělá radost, jako co si budeme povídat. Točená zmrzlina Janeček, to prostě má chuť agrády.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 8 minut chybí do půl páté. Tohle byla Taylor Swift, The Fate of Philly. Mimochodem, dali byste si zmrzku teďka? Já teda rozhodně ano. A potom, co mi sem chodí SMSek, jako teď takový ty různý příchutě. Samozřejmě topová, to jsem teda skoro nečekal, je jahodová zmrzlina. Ptal jsem se vás na začátku hodiny, abyste věděli vůbec, o čem je řeč, jakou máte nejradši zmrzlinu, nebo jakou netypickou jste jedli a tak dále. Ve hře je totiž 10 porcí zmrzliny Janeček. Je to takový jakoby dárek k dnešnímu dní dětí. Ještě stále je dost času, necháváme to roztažený na hodinu tu soutěž, takže ji vyhodnotíme asi na začátku 17. Klidně můžete psát dál na 606-736-736, protože a jelikož uzavírat to budeme zhruba až tak za 20 minut, zhruba by se dalo říct. Jinak zatím jako fakt top, no asi jahoda, možná vanilková, ta s tím tak jako jede. Pistáciová, to jsem se až divil, já třeba pistáciovou nesnáším a docela z vás jako hodně jí máte rádo. A navíc ještě teda jsem chtěl říct, že kdybyste se chtěli mrknout, protože dneska slavíme Den dětí celý den, co jsme už rozdali, tak můžete kouknout na náš rádiový Facebook. Tam to, neříkám, že úplně všechno, ale něco z toho je tam vyfocenýho.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Jeden víkend je za námi a další před námi. Sice pravda, pár dní to potrvá, ale pomalu, ale jistě se můžeme těšit na Kladenské dvorky. 6. a 7. června festival umění, hudby a setkání pod širým nebem. Letos bude v Podprůhonu otevřeno neuvěřitelných 38 dvorků. V sobotu od 14 do 19 hodin a potom v neděli od 10 do 18 hodin na nich uvidíte celkem 125 vystavovatelů. No a večer rozezní, jako to už je taková tradice, Podprůhon koncert. Letos například vystoupí i Burma Jones, All Right Band, Zrní a další. Jako já určitě vyrazím, navíc mám to před barákem. No a víc informací najdete na www.kladenskedvorky.cz. No a pak tu mám jednu takovou jakoby sportovní nabídku, i když jak se to veme, je to taková odpočinková. Běh míru Kladno Lidice v sobotu 6. června. Klasický závod odstartuje v 10.30 od Kladenského gymnázia na náměstí Edvarda Beneše a ta kratší trasa, proto neříkám, že to je jako vyloženě nějaká extra honíčka, ale je tam i kratší trasa pro seniory a děti a ta začíná v Hřebči u mateřské školy. Jinak vstupné, jako každoročně, je dobrovolné.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Posledních pár minut do 17. hodiny s náma strávil Eminem. Pro mě příjemná muzika.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Už jsme to tady dneska několikrát zmiňovali, už se nám pomalinku se to celý otáčí zpátky k letnímu období. Zítra bude 26 stupňů, k tomu ale bohužel stále ještě oblačná až zatažená obloha a k večeru dokonce prý i možná sprchne. No, po celý, to znamená už za pár minut, budeme rozdělovat ony zmiňované zmrzky a stoprocentně budeme i hrát připraven Jonas Blue a JP Cooper.

0: a samozřejmě spousta další skvělé muziky.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tak jdeme na to, přátelé. Zmrzlina, kam se podíváš, jak se říká lidově. Je to vlastně poslední cena, kterou dneska rozdáváme ke dní dětí, protože je dneska pondělí s datem 1. června, tak budeme dělat radost. 10 porcí zmrzliny, to je úplně neuvěřitelný. Zmrzlina Janeček čeká jenom na vás, teda takhle na vás. Na koho? To se dozvíme právě teď. Halo, koho pak máme na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Běla Soukupová.
0: Jak jste říkala to křestní jméno? Běla?
1: Běla, ano.
0: Aha, to je v kalendáři?
1: Ano, 21. ledna.
0: Tyjo, to je takový pro mě docela dost netypický jméno, jako to schválně budu muset zjistit, kolik Běl vůbec jakoby třeba v Čechách je. Dobře, Bělo, otázka byla jasná, jakou máte nejradši zmrzlinu?
1: No já mám ráda smetanovou jahodovou.
0: A nějakou jinou příchuť, že bychom třeba do toho šli co hrušková, nebo nějaká...
1: No, melounovou ještě.
0: Melounovou, aha. Mm. A jedla jste třeba někdy makovou?
1: Ne, mák nemám ráda.
0: Mák nemáte ráda. A co třeba mrkvovou nebo okurkovou, takový ty atypický?
1: Ne. Já jsem takový ten stará škola.
0: Řekněme klasik, to zní líp než stará. Ano, jako, jo, jako, ano. Myslím si, ano. Že je to. Budete jí mít komu dát těch 10 zmrzlin od Janečka?
1: Jo, budu, protože mám doma 2 vnoučata, tak se dneska jim udělám radost.
0: V rámci oslavny dětí si myslím, že uděláte velkou radost. Ano. A vy jste sama, vy jste na chalupě, nebo kde jste teďka aktuálně?
1: Na chalupě.
0: Užíváte si krásný počasí?
1: No, užíváme si krásný počasí, čistili jsme bazén.
0: Jo, čistili jste bazén. A koupete se v něm jako celkem bez problémů, jo, už teďka?
1: Ne, ještě ne, ještě není čištěné, my jsme ho dneska teprve otvírali a čistili.
0: A jak vypadá takový čištění, to jako kouknete na bazén, řeknete, jo, hoku, ty potřebuješ vyčistit, tak se na to vrhneme, 2 dny to odkládáte, 3. den se do toho pustíte?
1: Ne. Hodí se tam takový takzvaný čistič, což je chemika a chemický, a potom se tam šoupne takovej, který tam jezdí a jezdí dokola a čistí a čistí a čistí.
0: Jasně, normálně se tomu říká brigádník, ale vy tomu říkáte čistič, fajn. Tak.
1: No já tomu říkám kapičku jinak, ale to vám to do rozhlasu nebudu říkat.
0: To je pravda. Zmrzlina je vaše, tak si to pořádně s dětmi oslavte a mějte se moc hezky.
1: Já vám děkuji, mějte se taky hezky a zdravím Radio Relax.
0: Děkujeme, naschledanou.

0: 17.17, to mám strašně rád, když mi to takhle krásně vyjde, 17 hodin a 17 minut, jenom abych to jako určitě upřesnil. Připadám se dneska tak trošičku jako Ježíšek, protože pořád něco rozdávám a ani příští hodina nebude výjimkou. Možná jste zaregistrovali před víkendem, že jsme měli soutěž na Instagramu Relax Rádia, kde jsme soutěžili o rodinnou vstupenku, což je 2+3, do Zooparku Zájezd. Tak protože dneska je pondělí, ta soutěž končí, tak v příští hodině řeknu v podstatě šťastného výherce, který může vyrazit, nebo bude moct vyrazit do Zooparku Zájezd úplně gratis.
1: Relax Rádio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 17:30, to je ten správný čas na to mrknout na dálnice, konkrétně se podíváme na Pražský okruh. U exitu 23 ve směru na D7 se stala nehoda, ne jedno, ale dvě havarované vozidla jsou tam, to znamená, je tam trošičku jakože zmatek, překážky na vozovce a tak dále. Průjezd je se zvýšenou opatrností, ale důležitý je, že to jede. Konec konců, ono by to mělo být jako co nejdřív uklizený, tak třeba už možná touhle dobou je to průjezdnější. Každopádně počítejte s tím. Další je D5, 41. kilometr, trasa Rozvadov, ne, Praha Rozvadov, opačně. Zjevně se tam stal asi nějaký průšvih, protože tam zůstalo spoustu předmětů na vozovce. Konkrétně tam je, aspoň podle hlášení řidičů, jedna velká roztrhaná pneumatika, tak s tím počítejte. Ono teda upřímně, vlítnout v nějaký větší rychlosti na pneumatiku, to asi není žádná prča. Tak třeba už to někdo uklidil, ale třeba ne. 41. kilometr, trasa Praha Rozvadov. A pak tady mám, ale to nemám blíž specifikovaný přesně, kde to je. Na dálnici D8 tam byl požár vozidla, ale už je to nějaký čásek. Předpokládám, že už je všechno uhašený, ale i tak. Předpokládám, že to bude dobře značený a pokud se budete blížit, tak rozhodně projíždějte se zvýšenou opatrností. Jinak nezapomeňte, máme linku řidičů, kdyby něco, dejte nám vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: 6:45, úplně přesně, je pondělí, je 1. června, už vlastně od rána blahopřejeme všem dětem, protože dneska slavíme Den dětí, ale to není jediné výročí, které se dneska slaví, je spoustu i jiných, který nejsou tak úplně známí a možná by vám byly taky sympatický. Mně se ku příkladu hrozně líbí, že dneska, tedy 1. června, slavíme Národní den chůze na boso. Je to tak, slyšíte dobře, jsou to prostě takový zvláštní výročí, ale jsou oficiálně vedený v kalendáři, ale možná trošku v jiným než ten, co máte doma. Je to takový to jako takový ten pokyn, nebo nechci říct rozkaz, to snad ani ne, ale je to takový pokyn, dostaňte svoje nohy do přímého kontaktu se zemí tím, že budete chodit na boso. To je jedno chápání, a nebo darujete jakékoliv boty, které nenosíte těm, kteří vlastně třeba nemají jinou možnost, než chodit na boso. To znamená, že ten dnešní Národní den chůze na boso se dá chápat dvěma způsoby. Buď to uděláte něco pro svý zdraví, protože chůze na boso je hodně zdravá, a nebo někomu pomůžete, protože třeba jeho nebaví chodit bos a na boty nemá.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. června. Dnešní seznam oslavenců je výjimečně velmi dlouhý. 1. června se narodili rockový kytarista Ron Wood z kapely

1.6.1968 se narodili hned dva slavní, Jason Donovan, herec a zpěvák, který si zaspíval i s Kylie Minogue, a český zpěvák Daniel Hůlka. V 74. na svět přišla zpěvačka jednoho z nejprodávanějších alb 90. let minulého století, Alanis Morissette. Pod názvy jmenujeme ještě alespoň moderátora a scénáristu Karla Šípa nebo zpěváka a frontmana kapely Krištof Richarda Krajča. Ten je ročník 1977. Z hvězd filmového plátna se první červnový den narodili například Marilyn Monroe a Morgan Freeman. Do americké unie přibyli tento den Kentucky v roce 1792 a Tennessee o 4 roky později. Psal se rok 1966, kdy zpěvák Bob Dylan vyvolal nadšení i nesouhlas diváků v londýnské Royal Albert Hall, když poprvé na svém turné použil elektrickou kytaru. Tento den se také píseň Simona a Garfunkla Mrs. Robinson dostala na vrchol britského žebříčku. To bylo v roce 1968. Relax. Relax Radio.

0: Ještě minuta a bude to 18. hodina. Pondělní 18. hodina.
1: STK Slaný. To jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný. Více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Mě teda to aktuální počasí moc jako nevadí, ale pokud jste jako takový ty teplomilnější, tak se můžete radovat, zítra se nám vrátí ty vyšší teploty. Bude až k 26 stupňům, ale bohužel k tomu oblačná až zatažená obloha, ale možná se sem tamto sluníčko ukáže, bych se toho tolik nebál. Možná k večeru se objeví nějaký kapky, to znamená přehánička. Tak se těšte. A těšit se můžete i na muziku mezi 18. a 19. hodinou. Krom toho, že se podíváme do psího útulku, a to už vlastně za chviličku, tak pustíme Bon Joviho.

0: No a pokud jste při pondělku večer po práci, tak jako celkově takový přichcíplejší by se dalo říct, tak věřím tomu, že tahle muzika vás zase postaví na nohy.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Tak čistě teoreticky a obrazně dneska máme nasměrováno a nastartováno směr Kralupy nad Vltavou, konkrétně do kralupského útulku Lesan. Má stránky www.utulek-kralupy.e/stranky.cz, což může přijít někomu docela složitý, takže si pamatujte www.radio-relax.cz, tam si rozkliknete pejsko stránku a tam uvidíte Sama. Sam je německý krátkosrstý ohař, nebo jeho kříženec, který je právě z Kralup. Byl přijat od majitelky do psího útulku, kam se dostal jako nechtěné štěně od ní vlastně, protože ho zachránila, měla i jeho sestru, dala jim domov, ale postupem času se ukázalo, že prostě to bylo nad její síly, tak rozhodla se udělat jako těžký, ale zodpovědný rozhodnutí a požádat útulek o pomoc s hledáním vhodnějšího domova. A teď jsme právě u toho. Sam je totiž mladý, aktivní a velmi energický pes, který potřebuje jako hodně zaměstnat, jo? To znamená nejenom fyzicky, ale i psychicky. Takže hledáme nějakého zkušenějšího majitele, který se mu bude víc věnovat, jako rozhodně ne žádného gaučáka. A tady jsem koukal, že je vhodný pro a teď je to tady, jo, dog trekking, to mě zajímalo, anebo canicross. Vyloženě je to pes pro tohle. Stačí se mu jenom trochu věnovat, nejdřív se samozřejmě zajete do Kralup, do psího útulku Lesan, abyste se s ním seznámili, ale pak můžete dostat docela dobrýho sportovního parťáka k vám domů.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz.

Pomalinko, ale jistě se blížíme k 6:30. Já jsem mluvil o tom, že budeme stále rozdávat ceny, protože dneska máme Den dětí a možná si někdo z vás vzpomene, že před týdnem, to znamená minulé pondělí, jsme rozjeli soutěž na našem rádiovém Instagramu, který byl v podstatě taky směřován ke Dni dětí a tím pádem tam byla celkem jasná i cena. Byla to rodinná vstupenka 2+3 do zooparku Zájezd. A ptali jsme se na Instagramu na jednoduchou otázku, z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit. Stačilo nám třeba jenom jedno, a když jste napsali víc, tak jedině dobře. Přichází ten správný čas na to, aby jsme sdělili takhle do eteru jméno výherce, kterého budeme kontaktovat přes sociální sítě, to je jasný, buď to asi přes Instagram, předpokládám, a dostane onu zmiňovanou poukázečku a může vyrazit směr zoopark Zájezd. Tak pozor, tram trdá, stupenku, tohle tu obrovskou velkou pro 5 lidí, získává za správnou odpověď, mimochodem sešlo se jich tam docela dost na Instagramu, tak získává Vítězslav Plavec. Mám tady otevřený Instagram, dokonce i přesné instrukce od moje kolegyně Kamily, která na tohle dává opravdu velký pozor. No a Vítě Plavec získává onu zmiňovanou stupenku, takže blahopřejeme a musím teda říct, že dneska už to byla poslední soutěž. Fakt, že jo. Check

0: Tak tohle byly slibovaní Bon Jovi, It's My Life. Máme 4 minuty po půl sedmé a já vám teďka trošku něco řeknu tady, už tady nikdo není z rádia. Jako je to taková soukromá věc, ale navážu na takovou jako docela zajímavou na takový zajímavý průzkum. Někdo spočítal, ono se to dá asi nějakým měřákem, že průměrná kancelářská židle ujede za rok několik kilometrů. Mluvím samozřejmě o židli, na který jsou kolečka, kterou máte v kanceláři a tak dále. Ono se to nezdá, ale soustavným přišupováním a tím, jak jako někam třeba cestujete a tak dále, třeba jako já teďka na ní sedím, se přibližujete od stolu, oddalujete od stolu a tak dále, tak ta vzdálenost tam prostě naskakuje. Jo. My jsme to tady trošičku povýšili na druhou a nesmí se to rozvědět šéfová. My máme postavený rádio tak, že máme vlastně okolo všech místností, to znamená okolo studia, technického studia, obchodu a tak dále, my tady máme vlastně udělaný takový okruh. Taky de facto, když máme blbou náladu, tak se tady ozve taková ta oblíbená věta, běž si to rozběhat, takže si můžeme dát 3-4 kolečka, někdy i třeba víc. A my jsme ten okruh tady využili jednou s tím, že jsme si dali závody na židlích na čas. Jako nemůžeme se postavit vedle sebe třeba 3-4 židle, to ne, ale můžeme si to dát na čas a tak jako soutěžíme, kdo z nás to kolečko dá rychlejc. Navíc, že jo, musíme mít takovou židli, aby ty kolečka nepoškodily podlahu, ale máme tady dlaždičky, takže to je úplně v pohodě. Berte to jako takový tip, ale nic jsem neřekl. Třeba na zítra do práce, nevím, někdo třeba má taky podobné podmínky jako my a zkuste si to, jako myslím si, že když už tý práce budete mít tak jako tak říkají dost, tak je to zpříjemnění a věřte, že potom se vám bude fakt jako vodos víc chtít pracovat.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Basta.
1: Basta, tohleto byl Marquez a Vayamos Companeros. Pomalu se blížíme k 19. hodině. Jako už jsem si říkal, že se na to vykašlu, že už prostě nebudu hledat žádný netypický výročí na dnešek a tak dále, ale narazil jsem na něco na zítra, protože až se budete zítra ráno probouzet, tak si zkuste vzpomenout, co na dnešní večer. Zítra budeme slavit, je to takový zvláštní národní den, který se jmenuje Miluji svého zubaře. Je to tak, slaví se každoročně 2. června. Jeho cílem je poděkovat zubařům, ale samozřejmě i zubařkám za péči o naše zuby a připomenout i význam dentální hygieny. Mimochodem, když už jsme u toho, nezapomeňte, že zubní sklovina je nejtvrdší tkáň v lidském těle, dokonce je prý tvrdší než kost. První známé zubní zákroky se prováděly už před více než 7000 lety, ale já bych teda tenkrát v křesle sedět nechtěl. A jenom taková zajímavost, vzpomeňte si na to zítra ráno, až si budete čistit zuby. Většina lidí si čistí zuby kratší dobu, než jak si doporučují zubaři, kromě mých dětí, teda tom, to je jasný, protože oni mají u toho tu minutku. Jinak doporučení jsou alespoň 2 minuty. Takže tolik význam národního dne. Miluji svého zubaře, vzpomeňte si na to ráno.
2: Relax Radio.
3: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
3: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Do finále téhleté hodinky to byl Axwell Ingrosso, teď už máme 19 hodin a jednu minutu na vrch.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Já bych tak tipoval, že zítřejší obloha bude podobná té dnešní, to znamená chvilku se možná zatáhne, chvilku by se mohlo objevit i sluníčko, nicméně počítejte prvoplánovitě s oblačnou oblohou, ale bude k tomu teplo, prý dokonce až 26 stupňů k Celsiu. Mimochodem, pozor, k večeru by se mohly objevit i přehánky. Co si budeme hrát v čase mezi 19. a 20. S dovolením bych si vybral tuhle tu dámu, Dua Lipa se jmenuje.

0: Užijte si večer, já se těším zítra a ještě se třeba projít, venku je hodně příjemně.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Adam Myšík, posloucháte Radio Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Fast Boy Beautiful Life. Druhé místo. Lady Gaga a dueti

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

Nejlepší rádio ve vašem městě. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

Prostějov, 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude.
0: Je relax. Relax rádio.
2: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 2. června. Tento den roku 1740 se narodila známá historická postava Markýz de Sade. Mnohem později, přesně o 201 rok, přišel na svět Charlie Watts, bubeník Rolling Stones. Druhý červnový den roku 1964 odstartovali Rolling Stones svoje první americké turné. 3 roky na to vydal David Bowie svoje debutové album. V roce 1970 pak spatřil světlo světa jeden ze Cypress Hill, a to Louis

0: 6. 1979 navštívil papež Jan Pavel II. Poprvé komunistickou zemi. Bylo to jeho rodné Polsko.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax.